a tu správnou toskánskou příchuť. Nechodíme sem proto, že by to byla nějaká povinná turistická zastávka. Chodíme sem proto, že se tu cítíme dobře. Výborné jídlo při

0: a psycholog pro pacienty, pokud budou potřeba.
1: No tak my se stáváme světovými tady v Krumlově pomaličku, že to už je teda, to je jako krásný. Znamená to, že když dnes

0: dáš lidem ze zubů pěknější zuby.
1: No, nějak tak.
0: Nějak no, tak. Nějak. Co si pod tím může divák představit?
1: No tak tohle si většinou lidi představovali dřív, jako než to dentálka nadělá.

lidé, kteří zde žijí, Krumováci, vnímají ten život ve městě takovým způsobem, že se cítí utiskování vedle těch turistů. Jo. A já prostě mám pocit, že bychom měli

Ten Krumlov prostě zabíjí, protože to ty lidi nebaví, že jo. Je domů z práce, spousta lidí dělá v Budějovicích nebo v okolí. A první, co teda zažijete, tak o půl čtvrtý je v tom Rájováku nekonečná.

autor designu hospody Ustřelený oka vevnitř, venku vlastně. Ten asi nás víc jako přitáhl do toho uměleckého prostředí obecně, takže už jako v

0: A to tam taky sedělo, ne? To leverku sedělo, jo? Že se to tak jako doplňovalo.
1: Takže ještě jiná forma v nějakém jiném prostoru. To je úplně skvělý. A možná to podtrhne závěrečná píseň, protože

0: papulu a ono to trvalo pětkrát tak dlouho, než jinde. Nevadilo to, nebolelo to a pak nebolelo vůbec nic a tak dále. Je to strašně důležité,
1: no,
0: je to pravda.
1: Tohle je profík.

něco souvisí a buďme pragmatičtí i s rozpočtem města. Aha. Úbytek obyvatel je jasný úbytek rozpočtu města, že jo? Takže za, teda příjmů do rozpočtu města. Takže za mě jasně družstevní nájemní sociální bydlí ve všech formách,

čluny, rybářské lodě i elegantnější plavidla těch, kteří sem připluli za dovolenou. Přístav je možná tím nejlepším místem, kde se dá pochopit, čím Castiglione vždycky bylo. Městem obráceným k moři. Městem, pro které rybolov nebyl atrakcí pro

Dostal se, jak si říká, to lano od Jirky Merty, teda našeho baskytaristy, protože jsme se znali taky přes Arpidu. A dozvěděl jsem se, že se dělá muzika právě těch básní, nebo muzika na texty básní.

0: i kteří jsou na to teplo napojení.
1: Ale mám v tom to čistý svědomí, co jako lesák a všichni mě znají, jako přestože co těžím dřevo, zároveň jako ochránce přírody, protože lesák

Měnilo tím, na co jsme celou zimu čekali. Není nic krásnějšího než okamžiky, kdy folkloristé sestoupí z pódií kulturáků, opustí umělé osvětlení.

tam většinou v tom Dublinu, tam nejsou jenom Irové, že jo, tam na nás pařili třeba i Dánové a tohle, všechny možné národnosti, jo. A pak jsme

je určen na podporu těch místních aktivit, tak dělá to 1/3. A tam si myslím, že je rezerva, že to město, aby si

děti, rodiče, prarodiče, známí, sousedé, celé město bylo najednou venku. Nikdo se nikam příliš nehnal, lidé se zastavovali, povídali si, zdravili se a užívali si společný večer.

můžu slíbit, že máme výborný tým, rovnou se tady využiju teda televize, asi se to nemá, soukromně se omlouvám rodině a manželce, že pokud budeme ve vedení